kolem moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

smutnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.